0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž změní dopravní režim ve třech ulicích. Uherské Hradiště má dohodnutou novou koalici. A volejbalistky Slovácké Slávie jsou zpět ve druhé lize.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od soboty 17. října bude v ulicích Smetanova, Usípek a Štěchovice platit jednosměrný provoz. Projíždět se bude pouze od ulice Generála Svobody směrem do ulice Štěchovice. Změna má zvýšit bezpečnost v okolí základní školy Usípek a sklidnit dopravu v této lokalitě. Součástí opatření je také otočení směru stávající jednosměrky u domova mládeže v úseku od Kapličky. Nové dopravní uspořádání bude zatím platit ve zkušebním režimu po dobu 7 měsíců, poté město vyhodnotí jeho účinnost.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště má jasno o budoucím vedení města. Koaliční smlouvu podepsali Hradišťáci, hnutí ANO a občanští demokraté a nezávislé osobnosti. Novým starostou by se měl stát lídr vítězných Hradišťáků Michal Dvouletý. Mezi hlavní priority nové koalice patří řešení dopravní situace, rozšíření parkovacích kapacit a lepší napojení města na dálnici D55. O novém vedení města rozhodnou zastupitelé na ustávajícím zasedání.
0: Zlínsko.
1: V Napajedlích vzniklo nové veřejné ohniště u lesoparku Kalvárie. Město ho vybudovalo na základě návrhu, který v prvním ročníku participativního rozpočtu vybrali sami obyvatelé. Ohniště nabízí také možnost grilování a doplňuje ho posezení i odpadkový koš. Jeho vybudování stálo přibližně 381 tisíc korun. Město bude zajišťovat také jeho pravidelnou údržbu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Volejbalistky Slovácké Slávie Uherské Hradiště se po několika letech vracejí do druhé ligy. V nové soutěži zatím nezůstávají pozadu a jako nováčkům se jim poměrně daří. Návrat do druholigové soutěže je pro hradišťský tým významným krokem a příležitostí poměřit síly s kvalitnějšími soupeřkami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety. Záhorovice chtějí zachovat všechny železniční přejezdy a fotbalisté Zlína nestačili na pražskou Slávii.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku. O vítězství rozhodne veřejnost, která může hlasovat prostřednictvím webu ankety nebo zasláním textové zprávy, a to do 16. října. Kroměřiští hasiči byli nominováni za náročný zásah při požáru rodinného domu letos v lednu, při kterém zachraňovali člověka. V anketě už svou kategorii vyhráli v letech 2019 a 2021.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v místních referendech odmítli rušení železničních přejezdů. Hlasovali pro zachování všech tří přejezdů v obci. Reagovali tak na záměr správy železnic jeden z přejezdů zrušit kvůli zvýšení rychlosti vlakového provozu. Výsledek referenda byl zveřejněn 10. října.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří mezi regiony, kde domácí turisté utrácejí nejvíce peněz. Podle analýzy za rok 2025 zde cestovní ruch vytvořil ekonomický přínos zhruba 23,5 miliardy korun. Domácí návštěvníci a výletníci přitom přinesli téměř 3/4 této částky. V průměru utratili 2426 korun na osobu a den, což je nejvíce ze všech krajů České republiky. K vysokým útratám přispívají například lázně v Luhačovicích, kvalitní gastronomie, kultura i možnost aktivního odpočinku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 9. kole nejvyšší soutěže na domácím hřišti s pražskou Slávií 0-1. O jedinou branku utkání se postaral slavistický útočník už v prvním poločase. Zlín tak dál čeká na první vítězství v letošním ročníku šance ligy. Zápas na stadionu Letná sledovalo téměř 5000 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž. No, zkrátka do práce se musí, budík zazvonil, že jo, kafe do ruky ráno a jede se, to taková ta rutina. Někteří to zvládají i bez budíku, ale já si myslím, že to jsou nadlidi. No ale pokud máte pocit, že některé ty pracovní týdny trvají snad věčnost, tak jedna zajímavost pro srovnání. Žraloci jsou na zemi déle než stromy. Jejich evoluční historie sahá přes 400 milionů let, takže jako 8 hodin v práci proti jejich životu, kdy už 400 milionů let tady musí jako brázdit a určitě mají taky nějakou rutinu, že jo? Tak pokud se nám to zdá jako věčnost v té práci, tak se vůbec nedivím. No ať vám to každopádně utíká, super muzika letí k vám. No a myslete na žraloky, no. Hezký den, přejeme.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž změní dopravní režim ve třech ulicích. Uherské Hradiště má dohodnutou novou koalici a volejbalistky Slovácké Slávie jsou zpět ve druhé lize.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od soboty 17. října bude v ulicích Smetanova, Usípek a Štěchovice platit jednosměrný provoz. Projíždět se bude pouze od ulice Generála Svobody směrem do ulice Štěchovice. Změna má zvýšit bezpečnost v okolí základní školy Usípek a zklidnit dopravu v této lokalitě. Součástí opatření je také otočení směru stávající jednosměrky u domova mládeže v úseku od Kapličky. Nové dopravní uspořádání bude zatím platit ve zkušebním režimu po dobu 7 měsíců, poté město vyhodnotí jeho účinnost.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Uherské Hradiště má jasno o budoucím vedení města. Koaliční smlouvu podepsali Hradišťáci, hnutí ANO a občanští demokraté a nezávislé osobnosti. Novým starostou by se měl stát lídr vítězných Hradišťáků Michal Dvouletý. Mezi hlavní priority nové koalice patří řešení dopravní situace, rozšíření parkovacích kapacit a lepší napojení města na dálnici D55. O novém vedení města rozhodnou zastupitelé na ustávajícím zasedání.
0: Zlínsko.
1: V Napajedlích vzniklo nové veřejné ohniště u lesoparku Kalvárie. Město ho vybudovalo na základě návrhu, který v prvním ročníku participativního rozpočtu vybrali sami obyvatelé. Ohniště nabízí také možnost grilování a doplňuje ho posezení i odpadkový koš. Jeho vybudování stálo přibližně 381 tisíc korun. Město bude zajišťovat také jeho pravidelnou údržbu.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Volejbalistky Slovácké Slávie Uherské Hradiště se po několika letech vracejí do druhé ligy. V nové soutěži zatím nezůstávají pozadu a jako nováčkům se jim poměrně daří. Návrat do druholigové soutěže je pro hradišťský tým významným krokem a příležitostí poměřit síly s kvalitnějšími soupeřkami.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Jestli máte doma malé dítko, tak víte, že někdy k radosti stačí odrážedlo, písek a něco, po čem se dá pořádně lézt. Klasika, že opak si něco zlomit a je z toho. No, dobře, vraťme se zpátky. Děti z mateřské školy v Kostelci ve Zlíně teď mají nově opravenou zahradu, kde přibyla cesta pro odrážedla, moderní pískoviště a velký herní prvek. Obrovský, je tam prostě spousta hraček. Původní stromy zůstaly kvůli přirozenému stínu a doplnili je nové lavičky. Rekonstrukce stála přes 2 miliony korun a zahrada je v provozu od začátku října. Takže vyrazte do Zlína, do Kostelce s dětmi. Máte si tam co užít. Buďte s námi taky na Rádiu Kroměříž, to budeme rádi.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. No, možná teďkom trošičku zapátráme do minulosti a pamatujete si ještě bývalé kino Květen v Malenovicích? Po letech chátrání se má konečně začít měnit a už nepůjde jen o kino. Vzniknout má víceúčelový sál pro koncerty, divadla, plesy nebo besedy. Zázemí dostanou také místní spolky a počítá se i s prostorem pro kavárnu nebo občerstvení. Stavební práce mají začít zhruba do měsíce, takže jedno známé místo v Malenovicích dostane úplně nový život.
0: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
5: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek ubývá, tak se snaž.

0: ty jsi tam a já jsem tady.
1: A jako svíčka, když hoří pro dva zaticha,

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety. Záhorovice chtějí zachovat všechny železniční přejezdy a fotbalisté Zlína nestačili na pražskou Slávii.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku. O vítězství rozhodne veřejnost, která může hlasovat prostřednictvím webu ankety nebo zasláním textové zprávy, a to do 16. října. Kroměřiští hasiči byli nominováni za náročný zásah při požáru rodinného domu letos v lednu, při kterém zachraňovali člověka. V anketě už svou kategorii vyhráli v letech 2019 a 2021.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uhersko-Hradišťsku v místních referendech odmítli rušení železničních přejezdů. Hlasovali pro zachování všech tří přejezdů v obci. Reagovali tak na záměr správy železnic jeden z přejezdů zrušit kvůli zvýšení rychlosti vlakového provozu. Výsledek referenda byl zveřejněn 10. října.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří mezi regiony, kde domácí turisté utrácejí nejvíce peněz. Podle analýzy za rok 2025 zde cestovní ruch vytvořil ekonomický přínos zhruba 23,5 miliardy korun. Domácí návštěvníci a výletníci přitom přinesli téměř 3/4 této částky. V průměru utratili 2426 korun na osobu a den, což je nejvíce ze všech krajů České republiky. K vysokým útratám přispívají například lázně v Luhačovicích, kvalitní gastronomie, kultura i možnost aktivního odpočinku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 9. kole nejvyšší soutěže na domácím hřišti s pražskou Slávií 0-1. O jedinou branku utkání se postaral slavistický útočník už v prvním poločase. Zlín tak dál čeká na první vítězství v letošním ročníku šance ligy. Zápas na stadionu Letná sledovalo téměř 5000 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.

0: Jsme si blíž i na Uherskohradišťsku.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den. Přejeme, možná dneska bude i počasí na to, abyste se šli někam projít. No a pokud chodíte pravidelně přes velké náměstí v Kroměříži, tak můžete tady brzy narazit na umění, po kterém se tentokrát může úplně naprosto legálně šlapat. Do dlažby u radnice má na půl roku přijít kamenná mozaika s názvem Louže 1, která měří zhruba 1,5 metru. Je totiž přímo pochozí a nahradí sochu Asteroid, která byla na náměstí předchozího půl roku. Takže jestli člověk obvykle v galerii slyší hlavně nesahat, tak tady to bude úplně principiálně opačně. Tak jo, ať se vám samozřejmě líbí nejenom poslech Rádia Kroměříž, ale i vaše procházky po Kroměříži nebo kdekoliv jinde. Buďte s námi, krásný den.
2: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
4: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Posloucháte Rádio Kroměříž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
1: Relax a Beauty Day v Hulíně v neděli 25. října od 14 hodin. Čeká vás odpoledne plné péče, vůní, krásy a inspirace. Vyzkoušejte kosmetické a kadeřnické služby, masáže, proměnu vizáže a mnoho dalšího. Chybět nebude ani módní přehlídka a tombola. Vstup je zdarma. A pro prvních 100 návštěvnic máme malý dárek. Generálním partnerem akce je Čogan. Více informací najdete na Facebooku Relax a Beauty Day. Těšíme se na vás v neděli 25. října od 14 hodin v Městském kulturním centru v Hulíně. Yeah.

0: Rádio Kroměříž.
1: Svět se valí dopředu a s tím i přichází různé novinky. Pojďme se na ně kouknout. Kolikrát už jste někomu v rodině vysvětlovali, jak se dá udělat screenshot? Nebo zablokuje číslo, nebo kam se zase ztratila nějaká aplikace. A já si myslím, že tohle známe všichni. Není to prosím vás nic proti ničemu, já tomu rozumím, že ty technologie jdou strašně dopředu, ale když to člověk vysvětluje třeba už po páté, tak to může být docela vyčerpávající. Každopádně v Kroměříži si pomoc seniorům z telefonu vzali na starost mladí členové žákovského zastupitelstva. Ukazovali jim třeba aplikace Záchranka, Můj vlak nebo Mapy. Pomáhali s bezpečnostními hesly a vysvětlovali i internetové podvody, což si myslím, že je velmi důležité. Takže tentokrát se role trochu otočily a mladší generace učila tu starší. Věci, které má v telefonu za pár vteřin hotové. No jo, karty se obrací prostě v tom životě. Každopádně děkujeme, je to krásné od nich. Tak hodně trpělivosti a hodně zdaru, ať se všechno podaří. A taky zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Zlínského kraje.

0: ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové komunitní centrum Arkáda. Ve Stupavě vzniká samoobslužná prodejna s nepřetržitým provozem. A hokejisté Kroměříže porazili Nový Jičín.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začalo fungovat nové komunitní centrum Arkáda. Sídlí na Rigrově náměstí a má nabídnout prostor pro setkávání, společné aktivity i trávení volného času. K dispozici je klubovna, plně vybavená kuchyně, jídelna i zahrada. Centrum je otevřené také spolkům, neziskovým organizacím a široké veřejnosti. Studenti navíc mohou využívat prostory každý čtvrtek od 14 do 19 hodin, a to bez předchozí rezervace. V případě nekomerčních akcí je pronájem centra zdarma. Další informace a rezervace najdou zájemci na webu www.kcarkada.cz.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Stupavy na Uherskohradišťsku budou mít možnost nakupovat potraviny 24 hodin denně. V budově bývalé pošty totiž vzniká nová samoobslužná prodejna, která má zajistit dostupnost základních potravin i čerstvého pečiva. Novinka má usnadnit každodenní život především místním seniorům, kteří mají možnosti nakupování omezené.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí 1 milion korun na akreditované dobrovolnictví. Podpoří celkem 13 projektů, které pomáhají seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem, lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím odcházejícím z dětských domovů. Mezi podpořenými organizacemi jsou například Charita Uherské Hradiště, Charita Uherský Brod nebo Charita Luhačovice. Peníze půjdou také na dobrovolnickou činnost v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo na mezigenerační aktivity. Zlínský kraj dobrovolnictví podporuje dlouhodobě. Od roku 2016 do loňska na něj poskytl více než 7,5 milionu korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže zvítězili ve druhé lize nad Novým Jičínem 5-2. O svém úspěchu rozhodovali především ve druhé třetině, kterou vyhráli dvěma góly. V závěrečné části přidali další 3 branky a potvrdili tak domácí vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: go to heaven, goats go to hell.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Přichází podzim, možná budeme chtít mít trošičku víc klidu, takže si můžeme pustit rádio anebo vyrazit do knihovny. No, do knihovny dneska člověk dávno nemusí chodit jen vrátit román a zase odejít. V Holešově to teď mají i oficiálně potvrzené. Tamní městská knihovna získala ocenění Knihovna Zlínského kraje 2026. Porota ocenila její přínos vzdělávání, kulturnímu životu města i péči o regionální dědictví. Takže kdo má pořád představu knihovny jako takovéto tiché místo, což samozřejmě je, kde se člověk bojí i zakašlat, což je taky pravda tak, ale součástí knihovny už často fungují, nebo jsou součástí knihoven i různé akce a tak dále. Takže držíme jim palce a ať to jde dál. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
4: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety. Záhorovice chtějí zachovat všechny železniční přejezdy a fotbalisté Zlína nestačili na pražskou Slávii.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Dobrovolní hasiči z Kroměříže se dostali do finále celostátní ankety Dobrovolní hasiči roku. O vítězství rozhodne veřejnost, která může hlasovat prostřednictvím webu ankety nebo zasláním textové zprávy, a to do 16. října. Kroměřiští hasiči byli nominováni za náročný zásah při požáru rodinného domu letos v lednu, při kterém zachraňovali člověka. V anketě už svou kategorii vyhráli v letech 2019 a 2021.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Záhorovic na Uherskohradišťsku v místních referendech odmítli rušení železničních přejezdů. Hlasovali pro zachování všech tří přejezdů v obci. Reagovali tak na záměr správy železnic jeden z přejezdů zrušit kvůli zvýšení rychlosti vlakového provozu. Výsledek referenda byl zveřejněn 10. října.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj patří mezi regiony, kde domácí turisté utrácejí nejvíce peněz. Podle analýzy za rok 2025 zde cestovní ruch vytvořil ekonomický přínos zhruba 23,5 miliardy korun. Domácí návštěvníci a výletníci přitom přinesli téměř 3/4 této částky. V průměru utratili 2426 korun na osobu a den, což je nejvíce ze všech krajů České republiky. K vysokým útratám přispívají například lázně v Luhačovicích, kvalitní gastronomie, kultura i možnost aktivního odpočinku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Zlína prohráli v 9. kole nejvyšší soutěže na domácím hřišti s pražskou Slávií 0-1. O jedinou branku utkání se postaral slavistický útočník už v prvním poločase. Zlín tak dál čeká na první vítězství v letošním ročníku šance ligy. Zápas na stadionu Letná sledovalo téměř 5000 diváků.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

kdo dokáže uvěřit sám sobě, že má víc než mnoho sil, ať píše, ať tvoří, stíky, že tu žil. Člověk zvládá sílu větru, sílu moří. Člověk zvládá sílu větru, sílu.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ano, léto je pryč, ale Rádio Kroměříž je tady s vámi a já se tak trošku podívám do budoucna a přeskočíme pár měsíců. Každopádně máte taky někdy pocit, že člověk už neví, kdy vlastně schovat to svoje letní oblečení a nikdo nechce a musíme vytáhnout kabát? Modní průmysl začíná řešit úplně stejný problém. Během letošního pařížského týdne módy vystupovaly teploty až k 28 stupňům, zatímco výlohy už nabízely zimní kolekce a obchodníci upozorní, že teplejší podzimy posouvají dobu, kdy lidé začnou skutečně kupovat kabáty a další zimní věci. Takže možná jednou nebude největší problém módy v tom, co je zrovna trendy, ale jestli vůbec trefíme roční období, tak jak si. No, uvidíme, zatím máme stále 4 roční období. Já jsem třeba ráda, že to léto se nám prodlouží aspoň o pár. Já ty zimníky moc nemusím. No, krásné vzpomínky na léto nám zůstanou. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, krásný den.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Relax a Beauty Day v Hulíně. V neděli 25. října od 14 hodin. Čeká vás odpoledne plné péče, vůní, krásy a inspirace. Vyzkoušejte kosmetické a kadeřnické služby, masáže, proměnu vizáže a mnoho dalšího. Chybět nebude ani módní přehlídka a tombola. Vstup je zdarma. A pro prvních 100 návštěvnic máme malý dárek. Generálním partnerem akce je Čogan. Více informací najdete na Facebooku Relax a Beauty Day. Těšíme se na vás v neděli 25. října od 14 hodin v Městském kulturním centru v Hulíně.

0: Svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte Rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
5: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové komunitní centrum Arkáda. Ve Stupavě vzniká samoobslužná prodejna s nepřetržitým provozem. A hokejisté Kroměříže porazili Nový Jičín.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začalo fungovat nové komunitní centrum Arkáda. Sídlí na Rigrově náměstí a má nabídnout prostor pro setkávání, společné aktivity i trávení volného času. K dispozici je klubovna, plně vybavená kuchyně, jídelna i zahrada. Centrum je otevřené také spolkům, neziskovým organizacím a široké veřejnosti. Studenti navíc mohou využívat prostory každý čtvrtek od 14 do 19 hodin, a to bez předchozí rezervace. V případě nekomerčních akcí je pronájem centra zdarma. Další informace a rezervace najdou zájemci na webu www.kcarkada.cz.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Stupavy na Uherskohradišťsku budou mít možnost nakupovat potraviny 24 hodin denně. V budově bývalé pošty totiž vzniká nová samoobslužná prodejna, která má zajistit dostupnost základních potravin i čerstvého pečiva. Novinka má usnadnit každodenní život především místním seniorům, kteří mají možnosti nakupování omezené.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí 1 milion korun na akreditované dobrovolnictví. Podpoří celkem 13 projektů, které pomáhají seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem, lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím odcházejícím z dětských domovů. Mezi podpořenými organizacemi jsou například Charita Uherské Hradiště, Charita Uherský Brod nebo Charita Luhačovice. Peníze půjdou také na dobrovolnickou činnost v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo na mezigenerační aktivity. Zlínský kraj dobrovolnictví podporuje dlouhodobě. Od roku 2016 do loňska na něj poskytl více než 7,5 milionu korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže zvítězili ve druhé lize nad Novým Jičínem 5-2. O svém úspěchu rozhodovali především ve druhé třetině, kterou vyhráli dvěma góly. V závěrečné části přidali další tři branky a potvrdili tak domácí vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu.
2: Stručně, jasně a společně s vámi.
0: To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: I na Hradišťsku jsme si blíž.
2: Rádio Kroměříž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Jestli máte doma malé dítko, tak víte, že někdy k radosti stačí odrážedlo, písek a něco, po čem se dá pořádně lézt. Klasika, že opak si něco zlomit a je z toho. No, dobře, vraťme se zpátky. Děti z mateřské školy v Kostelci ve Zlíně teď mají nově opravenou zahradu, kde přibyla cesta pro odrážedla, moderní pískoviště a velký herní prvek. Obrovský, je tam prostě spousta hraček. Původní stromy zůstaly kvůli přirozenému stínu a doplnili je nové lavičky. Rekonstrukce stála přes 2 miliony korun a zahrada je v provozu od začátku října. Takže vyrazte do Zlína, do Kostelce s dětmi. Máte si tam co užít. Buďte s námi taky na Rádiu Kroměříž, to budeme rádi.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz
3: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Jestli máte doma malé dítko, tak víte, že někdy k radosti stačí odrážedlo, písek a něco, po čem se dá pořádně lézt. Klasika, že opak si něco zlomit a je z toho. No, dobře, vraťme se zpátky. Děti z mateřské školy v Kostelci ve Zlíně teď mají nově opravenou zahradu, kde přibyla cesta pro odrážedla, moderní pískoviště a velký herní prvek. Obrovský, je tam prostě spousta hraček. Původní stromy zůstaly kvůli přirozenému stínu a doplnili je nové lavičky. Rekonstrukce stála přes 2 miliony korun a zahrada je v provozu od začátku října. Takže vyrazte do Zlína, do Kostelce s dětmi. Máte si tam co užít. Buďte s námi taky na Rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Adoptovaní psi se do kroměřížského útulku vracejí jen výjimečně. Mladí výtvarníci z Uherského Hradiště představují svoji tvorbu. A zlínské gymnastky sbírali medaile na českém poháru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Městský útulek pro psy a kočky v Kroměříži má aktuálně 32 psů a 26 koček. 10 psů stále čeká na nový domov. S jejich přípravou na adopci pomáhají také desítky dobrovolníků, kteří s nimi chodí na procházky a učí je zvládat běžné situace mimo útulek. Po adopci se psi vrací jen výjimečně, přibližně 3 ročně. Útulek uvítá nejen zájemce o adopci, ale také dobrovolníky a materiální pomoc.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V kině Hvězda v Uherském Hradišti je k vidění výstava prací studentů tamní střední umělecko-průmyslové školy. Představuje tvorbu studentů ateliéru užitné malby. Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 8. října a návštěvníci si ji mohou prohlédnout téměř do konce října. Nabízí tak možnost poznat tvorbu mladých výtvarníků z regionu.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice začnou ještě v říjnu budovat nové veřejné parkoviště v ulici Přístavní v lokalitě Kolonka. Nabídne 13 parkovacích míst a jeho výstavba potrvá přibližně 6 týdnů. Náklady dosáhnou téměř 2 milionů korun. Parkoviště má usnadnit parkování obyvatelům během budoucích stavebních úprav okolních ulic. Projekt počítá také s propustným povrchem, který umožní vsakování dešťové vody, novou zelení a úsporným veřejným osvětlením.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Závodnice aerobik klubu Zlín uspěly na druhém kole českého poháru v gymnastickém aerobiku, které se konalo ve Zlíně. Soutěže se zúčastnilo 15 klubů a představilo se celkem 210 závodních sestav. Domácí závodnice získaly několik medailí, včetně zlatých umístění v jednotlivkyních i soutěži trojic. Pro zlínský klub tak závody znamenaly řadu úspěchů před domácím publikem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte rádio Kroměříž a svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí.

zvednu se, až jednou budu ve dvou, na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře.

0: Relax a Beauty Day v Hulíně v neděli 25. října od 14 hodin. Čeká vás odpoledne plné péče, vůní, krásy a inspirace. Vyzkoušejte kosmetické a kadeřnické služby, masáže, proměnu vizáže a mnoho dalšího. Chybět nebude ani módní přehlídka a tombola. Vstup je zdarma. A pro prvních 100 návštěvnic máme malý dárek. Generálním partnerem akce je Čogan. Více informací najdete na Facebooku Relax a Beauty Day. Těšíme se na vás v neděli 25. října od 14 hodin v Městském kulturním centru v Hulíně.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: Rádio Kroměříž.
1: Svět se valí dopředu a s tím i přichází různé novinky. Pojďme se na ně kouknout. Kolikrát už jste někomu v rodině vysvětlovali, jak se dá udělat screenshot? Nebo zablokuje číslo, nebo kam se zase ztratila nějaká aplikace. A já si myslím, že tohle známe všichni. Není to prosím vás nic proti ničemu, já tomu rozumím, že ty technologie jdou strašně dopředu, ale když to člověk vysvětluje třeba už po páté, tak to může být docela vyčerpávající. Každopádně v Kroměříži si pomoc seniorům z telefonu vzali na starost mladí členové žákovského zastupitelstva. Ukazovali jim třeba aplikace Záchranka, Můj vlak nebo Mapy. Pomáhali s bezpečnostními hesly a vysvětlovali i internetové podvody, což si myslím, že je velmi důležité. Takže tentokrát se role trochu otočily a mladší generace učila tu starší. Věci, které má v telefonu za pár vteřin hotové. No jo, karty se obrací prostě v tom životě. Každopádně děkujeme, je to krásné od nich. Tak hodně trpělivosti a hodně zdaru, ať se všechno podaří. A taky zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Dřív, než se setmí.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové komunitní centrum Arkáda. Ve Stupavě vzniká samoobslužná prodejna s nepřetržitým provozem. A hokejisté Kroměříže porazili Nový Jičín.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začalo fungovat nové komunitní centrum Arkáda. Sídlí na Rigrově náměstí a má nabídnout prostor pro setkávání, společné aktivity i trávení volného času. K dispozici je klubovna, plně vybavená kuchyně, jídelna i zahrada. Centrum je otevřené také spolkům, neziskovým organizacím a široké veřejnosti. Studenti navíc mohou využívat prostory každý čtvrtek od 14 do 19 hodin, a to bez předchozí rezervace. V případě nekomerčních akcí je pronájem centra zdarma. Další informace a rezervace najdou zájemci na webu www.kcarkada.cz.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Stupavy na Uherskohradišťsku budou mít možnost nakupovat potraviny 24 hodin denně. V budově bývalé pošty totiž vzniká nová samoobslužná prodejna, která má zajistit dostupnost základních potravin i čerstvého pečiva. Novinka má usnadnit každodenní život především místním seniorům, kteří mají možnosti nakupování omezené.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí 1 milion korun na akreditované dobrovolnictví. Podpoří celkem 13 projektů, které pomáhají seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem, lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím odcházejícím z dětských domovů. Mezi podpořenými organizacemi jsou například Charita Uherské Hradiště, Charita Uherský Brod nebo Charita Luhačovice. Peníze půjdou také na dobrovolnickou činnost v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo na mezigenerační aktivity. Zlínský kraj dobrovolnictví podporuje dlouhodobě. Od roku 2016 do loňska na něj poskytl více než 7,5 milionu korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže zvítězili ve druhé lize nad Novým Jičínem 5-2. O svém úspěchu rozhodovali především ve druhé třetině, kterou vyhráli dvěma góly. V závěrečné části přidali další 3 branky a potvrdili tak domácí vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž, krásný den. Přejeme, možná dneska bude i počasí na to, abyste se šli někam projít. No a pokud chodíte pravidelně přes velké náměstí v Kroměříži, tak můžete tady brzy narazit na umění, po kterém se tentokrát může úplně naprosto legálně šlapat. Do dlažby u radnice má na půl roku přijít kamenná mozaika s názvem Louže 1, která měří zhruba 1,5 metru. Je totiž přímo pochozí a nahradí sochu Asteroid, která byla na náměstí předchozího půl roku. Takže jestli člověk obvykle v galerii slyší hlavně nesahat, tak tady to bude úplně principiálně opačně. Tak jo, ať se vám samozřejmě líbí nejenom poslech Rádia Kroměříž, ale i vaše procházky po Kroměříži nebo kdekoliv jinde. Buďte s námi, krásný den.
2: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
3: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Adoptovaní psi se do kroměřížského útulku vrací jen výjimečně. Mladí výtvarníci z Uherského Hradiště představují svoji tvorbu. A zlínské gymnastky sbírali medaile na českém poháru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Městský útulek pro psy a kočky v Kroměříži má aktuálně 32 psů a 26 koček. 10 psů stále čeká na nový domov. S jejich přípravou na adopci pomáhají také desítky dobrovolníků, kteří s nimi chodí na procházky a učí je zvládat běžné situace mimo útulek. Po adopci se psi vrací jen výjimečně, přibližně 3 ročně. Útulek uvítá nejen zájemce o adopci, ale také dobrovolníky a materiální pomoc.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V kině Hvězda v Uherském Hradišti je k vidění výstava prací studentů tamní střední umělecko-průmyslové školy. Představuje tvorbu studentů ateliéru užitné malby. Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 8. října a návštěvníci si ji mohou prohlédnout téměř do konce října. Nabízí tak možnost poznat tvorbu mladých výtvarníků z regionu.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice začnou ještě v říjnu budovat nové veřejné parkoviště v ulici Přístavní v lokalitě Kolonka. Nabídne 13 parkovacích míst a jeho výstavba potrvá přibližně 6 týdnů. Náklady dosáhnou téměř 2 milionů korun. Parkoviště má usnadnit parkování obyvatelům během budoucích stavebních úprav okolních ulic. Projekt počítá také s propustným povrchem, který umožní vsakování dešťové vody, novou zelení a úsporným veřejným osvětlením.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Závodnice aerobik klubu Zlín uspěly na druhém kole českého poháru v gymnastickém aerobiku, které se konalo ve Zlíně. Soutěže se zúčastnilo 15 klubů a představilo se celkem 210 závodních sestav. Domácí závodnice získaly několik medailí, včetně zlatých umístění v jednotlivkyních i soutěži trojic. Pro zlínský klub tak závody znamenaly řadu úspěchů před domácím publikem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: drum back against the wall. Say, where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother? Where's your backbone, brother?
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Ano, léto je pryč, ale Rádio Kroměříž je tady s vámi a já se tak trošku podívám do budoucna a přeskočíme pár měsíců. Každopádně máte taky někdy pocit, že člověk už neví, kdy vlastně schovat to svoje letní oblečení a nikdo nechce a musíme vytáhnout kabát? Modní průmysl začíná řešit úplně stejný problém. Během letošního pařížského týdne módy vystupovaly teploty až k 28 stupňům, zatímco výlohy už nabízely zimní kolekce a obchodní upozorní, že teplejší podzimy posouvají dobu, kdy lidé začnou skutečně kupovat kabáty a další zimní věci. Takže možná

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové komunitní centrum Arkáda. Ve Stupavě vzniká samoobslužná prodejna s nepřetržitým provozem. A hokejisté Kroměříže porazili nový Jičín.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začalo fungovat nové komunitní centrum Arkáda. Sídlí na Rigrově náměstí a má nabídnout prostor pro setkávání, společné aktivity i trávení volného času. K dispozici je klubovna, plně vybavená kuchyně, jídelna i zahrada. Centrum je otevřené také spolkům, neziskovým organizacím a široké veřejnosti. Studenti navíc mohou využívat prostory každý čtvrtek od 14 do 19 hodin, a to bez předchozí rezervace. V případě nekomerčních akcí je pronájem centra zdarma. Další informace a rezervace najdou zájemci na webu www.kcarkada.cz.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Stupavy na Uherskohradišťsku budou mít možnost nakupovat potraviny 24 hodin denně. V budově bývalé pošty totiž vzniká nová samoobslužná prodejna, která má zajistit dostupnost základních potravin i čerstvého pečiva. Novinka má usnadnit každodenní život především místním seniorům, kteří mají možnosti nakupování omezené.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí 1 milion korun na akreditované dobrovolnictví. Podpoří celkem 13 projektů, které pomáhají seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem, lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím odcházejícím z dětských domovů. Mezi podpořenými organizacemi jsou například Charita Uherské Hradiště, Charita Uherský Brod nebo Charita Luhačovice. Peníze půjdou také na dobrovolnickou činnost v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo na mezigenerační aktivity. Zlínský kraj dobrovolnictví podporuje dlouhodobě. Od roku 2016 do loňska na něj poskytl více než 7,5 milionu korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže zvítězili ve druhé lize nad Novým Jičínem 5-2. O svém úspěchu rozhodovali především ve druhé třetině, kterou vyhráli dvěma góly. V závěrečné části přidali další 3 branky a potvrdili tak domácí vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Jestli máte doma malé dítko, tak víte, že někdy k radosti stačí odrážedlo, písek a něco, po čem se dá pořádně lézt. Klasika, že opak si něco zlomit a je z toho. No, dobře, vraťme se zpátky. Děti z mateřské školy v Kostelci ve Zlíně teď mají nově opravenou zahradu, kde přibyla cesta pro odrážedla, moderní pískoviště a velký herní prvek. Obrovský, je tam prostě spousta hraček. Původní stromy zůstaly kvůli přirozenému stínu a doplnili je nové lavičky. Rekonstrukce stála přes 2 miliony korun a zahrada je v provozu od začátku října. Takže vyrazte do Zlína, do Kostelce s dětmi. Máte si tam co užít. Buďte s námi taky na Rádiu Kroměříž, to budeme rádi.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.

0: Rádio Kroměříž.
1: Svět se valí dopředu a s tím i přichází různé novinky. Pojďme se na ně kouknout. Kolikrát už jste někomu v rodině vysvětlovali, jak se dá udělat screenshot? Nebo zablokuje číslo, nebo kam se zase ztratila nějaká aplikace. A já si myslím, že tohle známe všichni. Není to prosím vás nic proti ničemu, já tomu rozumím, že ty technologie jdou strašně dopředu, ale když to člověk vysvětluje třeba už po páté, tak to může být docela vyčerpávající. Každopádně v Kroměříži si pomoc seniorům z telefonu vzali na starost mladí členové žákovského zastupitelstva. Ukazovali jim třeba aplikace Záchranka, Můj vlak nebo Mapy. Pomáhali s bezpečnostními hesly a vysvětlovali i internetové podvody, což si myslím, že je velmi důležité. Takže tentokrát se role trochu otočily a mladší generace učila tu starší. Věci, které má v telefonu za pár vteřin hotové. No jo, karty se obrací prostě v tom životě. Každopádně děkujeme, je to krásné od nich. Tak hodně trpělivosti a hodně zdaru, ať se všechno podaří. A taky zůstaňte s námi na Rádiu Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
3: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Adoptovaní psi se do kroměřížského útulku vrací jen výjimečně. Mladí výtvarníci z Uherského Hradiště představují svoji tvorbu. A zlínské gymnastky sbírali medaile na českém poháru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Městský útulek pro psy a kočky v Kroměříži má aktuálně 32 psů a 26 koček. 10 psů stále čeká na nový domov. S jejich přípravou na adopci pomáhají také desítky dobrovolníků, kteří s nimi chodí na procházky a učí je zvládat běžné situace mimo útulek. Po adopci se psi vrací jen výjimečně, přibližně 3 ročně. Útulek uvítá nejen zájemce o adopci, ale také dobrovolníky a materiální pomoc.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V kině Hvězda v Uherském Hradišti je k vidění výstava prací studentů tamní střední umělecko-průmyslové školy. Představuje tvorbu studentů ateliéru užitné malby. Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 8. října a návštěvníci si ji mohou prohlédnout téměř do konce října. Nabízí tak možnost poznat tvorbu mladých výtvarníků z regionu.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice začnou ještě v říjnu budovat nové veřejné parkoviště v ulici Přístavní v lokalitě Kolonka. Nabídne 13 parkovacích míst a jeho výstavba potrvá přibližně 6 týdnů. Náklady dosáhnou téměř 2 milionů korun. Parkoviště má usnadnit parkování obyvatelům během budoucích stavebních úprav okolních ulic. Projekt počítá také s propustným povrchem, který umožní vsakování dešťové vody, novou zelení a úsporným veřejným osvětlením.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Závodnice aerobik klubu Zlín uspěly na druhém kole českého poháru v gymnastickém aerobiku, které se konalo ve Zlíně. Soutěže se zúčastnilo 15 klubů a představilo se celkem 210 závodních sestav. Domácí závodnice získaly několik medailí, včetně zlatých umístění v jednotlivkyních i soutěži trojic. Pro zlínský klub tak závody znamenaly řadu úspěchů před domácím publikem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje.
1: Mám strach z poraženců, z falešných proroků, ze zpráv od spiklenců, z levného obroku.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové komunitní centrum Arkáda. Ve Stupavě vzniká samoobslužná prodejna s nepřetržitým provozem. A hokejisté Kroměříže porazili nový Jičín.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začalo fungovat nové komunitní centrum Arkáda. Sídlí na Rigrově náměstí a má nabídnout prostor pro setkávání, společné aktivity i trávení volného času. K dispozici je klubovna, plně vybavená kuchyně, jídelna i zahrada. Centrum je otevřené také spolkům, neziskovým organizacím a široké veřejnosti. Studenti navíc mohou využívat prostory každý čtvrtek od 14 do 19 hodin, a to bez předchozí rezervace. V případě nekomerčních akcí je pronájem centra zdarma. Další informace a rezervace najdou zájemci na webu www.kcarkada.cz.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Stupavy na Uherskohradišťsku budou mít možnost nakupovat potraviny 24 hodin denně. V budově bývalé pošty totiž vzniká nová samoobslužná prodejna, která má zajistit dostupnost základních potravin i čerstvého pečiva. Novinka má usnadnit každodenní život především místním seniorům, kteří mají možnosti nakupování omezené.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí 1 milion korun na akreditované dobrovolnictví. Podpoří celkem 13 projektů, které pomáhají seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem, lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím odcházejícím z dětských domovů. Mezi podpořenými organizacemi jsou například Charita Uherské Hradiště, Charita Uherský Brod nebo Charita Luhačovice. Peníze půjdou také na dobrovolnickou činnost v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo na mezigenerační aktivity. Zlínský kraj dobrovolnictví podporuje dlouhodobě. Od roku 2016 do loňska na něj poskytl více než 7,5 milionu korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže zvítězili ve druhé lize nad Novým Jičínem 5-2. O svém úspěchu rozhodovali především ve druhé třetině, kterou vyhráli 2 góly. V závěrečné části přidali další 3 branky a potvrdili tak domácí vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte rádio Kroměříž a svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz.
0: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž. Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Adoptovaní psi se do kroměřížského útulku vracejí jen výjimečně. Mladí výtvarníci z Uherského Hradiště představují svoji tvorbu. A zlínské gymnastky sbírali medaile na českém poháru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Městský útulek pro psy a kočky v Kroměříži má aktuálně 32 psů a 26 koček. 10 psů stále čeká na nový domov. S jejich přípravou na adopci pomáhají také desítky dobrovolníků, kteří s nimi chodí na procházky a učí je zvládat běžné situace mimo útulek. Po adopci se psi vrací jen výjimečně, přibližně 3 ročně. Útulek uvítá nejen zájemce o adopci, ale také dobrovolníky a materiální pomoc.
0: Uhersko Hradišťko.
1: V kině Hvězda v Uherském Hradišti je k vidění výstava prací studentů tamní střední umělecko-průmyslové školy. Představuje tvorbu studentů ateliéru užitné malby. Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 8. října a návštěvníci si ji mohou prohlédnout téměř do konce října. Nabízí tak možnost poznat tvorbu mladých výtvarníků z regionu.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice začnou ještě v říjnu budovat nové veřejné parkoviště v ulici Přístavní v lokalitě Kolonka. Nabídne 13 parkovacích míst a jeho výstavba potrvá přibližně 6 týdnů. Náklady dosáhnou téměř 2 milionů korun. Parkoviště má usnadnit parkování obyvatelům během budoucích stavebních úprav okolních ulic. Projekt počítá také s propustným povrchem, který umožní vsakování dešťové vody, novou zelení a úsporným veřejným osvětlením.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Závodnice aerobik klubu Zlín uspěly na druhém kole českého poháru v gymnastickém aerobiku, které se konalo ve Zlíně. Soutěže se zúčastnilo 15 klubů a představilo se celkem 210 závodních sestav. Domácí závodnice získaly několik medailí, včetně zlatých umístění v jednotlivkyních i soutěži trojic. Pro zlínský klub tak závody znamenaly řadu úspěchů před domácím publikem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Jestli máte doma malé dítko, tak víte, že někdy k radosti stačí odrážedlo, písek a něco, po čem se dá pořádně lézt. Klasika, že opak si něco zlomit a je z toho. No, dobře, vraťme se zpátky. Děti z mateřské školy v Kostelci ve Zlíně teď mají nově opravenou zahradu, kde přibyla cesta pro odrážedla, moderní pískoviště a velký herní prvek. Obrovský, je tam prostě spousta hraček. Původní stromy zůstaly kvůli přirozenému stínu a doplnili je nové lavičky. Rekonstrukce stála přes 2 miliony korun a zahrada je v provozu od začátku října. Takže vyrazte do Zlína, do Kostelce s dětmi. Máte si tam co užít. Buďte s námi taky na Rádiu Kroměříž, to budeme rádi.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz
3: Hulín, Kojetín, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové komunitní centrum Arkáda. Ve Stupavě vzniká samoobslužná prodejna s nepřetržitým provozem. A hokejisté Kroměříže porazili Nový Jičín.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začalo fungovat nové komunitní centrum Arkáda. Sídlí na Rigrově náměstí a má nabídnout prostor pro setkávání, společné aktivity i trávení volného času. K dispozici je klubovna, plně vybavená kuchyně, jídelna i zahrada. Centrum je otevřené také spolkům, neziskovým organizacím a široké veřejnosti. Studenti navíc mohou využívat prostory každý čtvrtek od 14 do 19 hodin, a to bez předchozí rezervace. V případě nekomerčních akcí je pronájem centra zdarma. Další informace a rezervace najdou zájemci na webu www.kcarkada.cz.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Stupavy na Uherskohradišťsku budou mít možnost nakupovat potraviny 24 hodin denně. V budově bývalé pošty totiž vzniká nová samoobslužná prodejna, která má zajistit dostupnost základních potravin i čerstvého pečiva. Novinka má usnadnit každodenní život především místním seniorům, kteří mají možnosti nakupování omezené.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí 1 milion korun na akreditované dobrovolnictví. Podpoří celkem 13 projektů, které pomáhají seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem, lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím odcházejícím z dětských domovů. Mezi podpořenými organizacemi jsou například Charita Uherské Hradiště, Charita Uherský Brod nebo Charita Luhačovice. Peníze půjdou také na dobrovolnickou činnost v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo na mezigenerační aktivity. Zlínský kraj dobrovolnictví podporuje dlouhodobě. Od roku 2016 do loňska na něj poskytl více než 7,5 milionu korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže zvítězili ve druhé lize nad Novým Jičínem 5-2. O svém úspěchu rozhodovali především ve druhé třetině, kterou vyhráli dvěma góly. V závěrečné části přidali další tři branky a potvrdili tak domácí vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

napríklad východ slunce a vítr ve větví. A nebo píseň tichou, jak padající

0: nebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit, ne?

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Adoptovaní psi se do kroměřížského útulku vrací jen výjimečně. Mladí výtvarníci z Uherského Hradiště představují svoji tvorbu. A zlínské gymnastky sbírali medaile na českém poháru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Městský útulek pro psy a kočky v Kroměříži má aktuálně 32 psů a 26 koček. 10 psů stále čeká na nový domov. S jejich přípravou na adopci pomáhají také desítky dobrovolníků, kteří s nimi chodí na procházky a učí je zvládat běžné situace mimo útulek. Po adopci se psi vrací jen výjimečně, přibližně 3 ročně. Útulek uvítá nejen zájemce o adopci, ale také dobrovolníky a materiální pomoc.
0: Uhersko Hradišťko.
1: V kině Hvězda v Uherském Hradišti je k vidění výstava prací studentů tamní střední umělecko-průmyslové školy. Představuje tvorbu studentů ateliéru užitné malby.

0: Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 8. října a návštěvníci si ji mohou prohlédnout téměř do konce října. Nabízí tak možnost poznat tvorbu mladých výtvarníků z regionu.
1: Zlínsko.
0: Otrokovice začnou ještě v říjnu budovat nové veřejné parkoviště v ulici Přístavní v lokalitě Kolonka. Nabídne 13 parkovacích míst a jeho výstavba potrvá přibližně 6 týdnů. Náklady dosáhnou téměř 2 milionů korun. Parkoviště má usnadnit parkování obyvatelům během budoucích stavebních úprav okolních ulic. Projekt počítá také s propustným povrchem, který umožní vsakování dešťové vody, novou zelení a úsporným veřejným osvětlením.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Závodnice aerobik klubu Zlín uspěly na druhém kole českého poháru v gymnastickém aerobiku, které se konalo ve Zlíně. Soutěže se zúčastnilo 15 klubů a představilo se celkem 210 závodních sestav. Domácí závodnice získaly několik medailí, včetně zlatých umístění v jednotlivkyních i soutěži trojic. Pro zlínský klub tak závody znamenaly řadu úspěchů před domácím publikem.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět techniky na Rádiu Kroměříž.
1: Ladíte Rádio Kroměříž a Svět techniky. Pojďme spolu na Kypr. Tady vědci nasazují podmořské drony, které mají pomoci oživit umělé mořské útesy. Autonomní stroje dokážou zůstat pod vodou až měsíc. Sledují pohyb živočichů a průběžně posílají data o stavu okolního prostředí. Zároveň hlídají chráněné oblasti před nelegálním rybolovem a lodní dopravou. Projekt se aktuálně testuje a do budoucna se počítá s rozšířením i do dalších částí Středozemního moře.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Radio Kroměříž.
1: Čau, tady Stráža z kapely Street 69 a já zdravím všechny posluchače Rádia Kroměříž.
2: Není

Vykročíme pravou a přidáme levou nožičku. Tak, hezky za mnou, hodíme to do figury a pik, pik, poza.

první skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové komunitní centrum Arkáda. Ve Stupavě vzniká samoobslužná prodejna s nepřetržitým provozem. A hokejisté Kroměříže porazili Nový Jičín.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začalo fungovat nové komunitní centrum Arkáda. Sídlí na Rigrově náměstí a má nabídnout prostor pro setkávání, společné aktivity i trávení volného času. K dispozici je klubovna, plně vybavená kuchyně, jídelna i zahrada. Centrum je otevřené také spolkům, neziskovým organizacím a široké veřejnosti. Studenti navíc mohou využívat prostory každý čtvrtek od 14 do 19 hodin, a to bez předchozí rezervace. V případě nekomerčních akcí je pronájem centra zdarma. Další informace a rezervace najdou zájemci na webu www.kcarkada.cz.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Stupavy na Uherskohradišťsku budou mít možnost nakupovat potraviny 24 hodin denně. V budově bývalé pošty totiž vzniká nová samoobslužná prodejna, která má zajistit dostupnost základních potravin i čerstvého pečiva. Novinka má usnadnit každodenní život především místním seniorům, kteří mají možnosti nakupování omezené.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí 1 milion korun na akreditované dobrovolnictví. Podpoří celkem 13 projektů, které pomáhají seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem, lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím odcházejícím z dětských domovů. Mezi podpořenými organizacemi jsou například Charita Uherské Hradiště, Charita Uherský Brod nebo Charita Luhačovice. Peníze půjdou také na dobrovolnickou činnost v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo na mezigenerační aktivity. Zlínský kraj dobrovolnictví podporuje dlouhodobě. Od roku 2016 do loňska na něj poskytl více než 7,5 milionu korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže zvítězili ve druhé lize nad Novým Jičínem 5-2. O svém úspěchu rozhodovali především ve druhé třetině, kterou vyhráli dvěma góly. V závěrečné části přidali další tři branky a potvrdili tak domácí vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Rádio
1: Kroměříž. Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád. A

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Adoptovaní psi se do kroměřížského útulku vrací jen výjimečně. Mladí výtvarníci z Uherského Hradiště představují svoji tvorbu. A zlínské gymnastky sbírali medaile na českém poháru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Městský útulek pro psy a kočky v Kroměříži má aktuálně 32 psů a 26 koček. 10 psů stále čeká na nový domov. S jejich přípravou na adopci pomáhají také desítky dobrovolníků, kteří s nimi chodí na procházky a učí je zvládat běžné situace mimo útulek. Po adopci se psi vrací jen výjimečně, přibližně 3 ročně. Útulek uvítá nejen zájemce o adopci, ale také dobrovolníky a materiální pomoc.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V kině Hvězda v Uherském Hradišti je k vidění výstava prací studentů tamní střední umělecko-průmyslové školy. Představuje tvorbu studentů ateliéru užitné malby. Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 8. října a návštěvníci si ji mohou prohlédnout téměř do konce října. Nabízí tak možnost poznat tvorbu mladých výtvarníků z regionu.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice začnou ještě v říjnu budovat nové veřejné parkoviště v ulici Přístavní v lokalitě Kolonka. Nabídne 13 parkovacích míst a jeho výstavba potrvá přibližně 6 týdnů. Náklady dosáhnou téměř 2 milionů korun. Parkoviště má usnadnit parkování obyvatelům během budoucích stavebních úprav okolních ulic. Projekt počítá také s propustným povrchem, který umožní vsakování dešťové vody, novou zelení a úsporným veřejným osvětlením.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Závodnice aerobik klubu Zlín uspěly na druhém kole českého poháru v gymnastickém aerobiku, které se konalo ve Zlíně. Soutěže se zúčastnilo 15 klubů a představilo se celkem 210 závodních sestav. Domácí závodnice získaly několik medailí, včetně zlatých umístění v jednotlivkyních i soutěži trojic. Pro zlínský klub tak závody znamenaly řadu úspěchů před domácím publikem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.
3: Read the books, you've watched the shows. What's the best way? No one knows, yeah. Meditate.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Posloucháte rádio Kroměříž. Další pokračování našeho seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti následuje. Kdo byli otcové jednotlivých oborů? Otcem historie byl Herodotos. Otcem lékařství byl další Řek a tím byl Hippokrates. Řecko dalo světu mnoho filozofů, ale za otce filozofie je považován Sokrates. Ekonomie vznikla mnohem později a za jejího otce je považován Adam Smith. Sociologie vědou o společnosti a za jejího otce je považován Auguste Comte. V 19. století začala vznikat psychoanalýza. Sigmund Freud je otcem této vědy. Fyzika má mnoho odvětví. Klasická fyzika má jako otce Isaaca Newtona. Moderní fyzika za svého otce považuje Alberta Einsteina. V Brně působil zakladatel genetiky Gregor Mendel. Dalším mužem, který působil v Česku, je Jan Amos Komenský. Ten je otcem moderního vzdělávání. Otcem počítačové vědy je Charles Babbage.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové komunitní centrum Arkáda. Ve Stupavě vzniká samoobslužná prodejna s nepřetržitým provozem. A hokejisté Kroměříže porazili Nový Jičín.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži začalo fungovat nové komunitní centrum Arkáda. Sídlí na Rigrově náměstí a má nabídnout prostor pro setkávání, společné aktivity i trávení volného času. K dispozici je klubovna, plně vybavená kuchyně, jídelna i zahrada. Centrum je otevřené také spolkům, neziskovým organizacím a široké veřejnosti. Studenti navíc mohou využívat prostory každý čtvrtek od 14 do 19 hodin, a to bez předchozí rezervace. V případě nekomerčních akcí je pronájem centra zdarma. Další informace a rezervace najdou zájemci na webu www.kcarkada.cz.
0: Uherskohradišťsko.
1: Obyvatelé Stupavy na Uherskohradišťsku budou mít možnost nakupovat potraviny 24 hodin denně. V budově bývalé pošty totiž vzniká nová samoobslužná prodejna, která má zajistit dostupnost základních potravin i čerstvého pečiva. Novinka má usnadnit každodenní život především místním seniorům, kteří mají možnosti nakupování omezené.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj letos rozdělí 1 milion korun na akreditované dobrovolnictví. Podpoří celkem 13 projektů, které pomáhají seniorům, nemocným, dětem a mladým lidem, lidem se zdravotním postižením nebo dospívajícím odcházejícím z dětských domovů. Mezi podpořenými organizacemi jsou například Charita Uherské Hradiště, Charita Uherský Brod nebo Charita Luhačovice. Peníze půjdou také na dobrovolnickou činnost v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně nebo na mezigenerační aktivity. Zlínský kraj dobrovolnictví podporuje dlouhodobě. Od roku 2016 do loňska na něj poskytl více než 7,5 milionu korun.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Kroměříže zvítězili ve druhé lize nad Novým Jičínem 5-2. O svém úspěchu rozhodovali především ve druhé třetině, kterou vyhráli dvěma góly. V závěrečné části přidali další 3 branky a potvrdili tak domácí vítězství.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Adoptovaní psi se do kroměřížského útulku vracejí jen výjimečně. Mladí výtvarníci z Uherského Hradiště představují svoji tvorbu. A zlínské gymnastky sbírali medaile na českém poháru.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Městský útulek pro psy a kočky v Kroměříži má aktuálně 32 psů a 26 koček. 10 psů stále čeká na nový domov. S jejich přípravou na adopci pomáhají také desítky dobrovolníků, kteří s nimi chodí na procházky a učí je zvládat běžné situace mimo útulek. Po adopci se psi vrací jen výjimečně, přibližně 3 ročně. Útulek uvítá nejen zájemce o adopci, ale také dobrovolníky a materiální pomoc.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V kině Hvězda v Uherském Hradišti je k vidění výstava prací studentů tamní střední umělecko-průmyslové školy. Představuje tvorbu studentů ateliéru užitné malby. Výstava byla zahájena vernisáží ve čtvrtek 8. října a návštěvníci si ji mohou prohlédnout téměř do konce října. Nabízí tak možnost poznat tvorbu mladých výtvarníků z regionu.
0: Zlínsko.
1: Otrokovice začnou ještě v říjnu budovat nové veřejné parkoviště v ulici Přístavní v lokalitě Kolonka. Nabídne 13 parkovacích míst a jeho výstavba potrvá přibližně 6 týdnů. Náklady dosáhnou téměř 2 milionů korun. Parkoviště má usnadnit parkování obyvatelům během budoucích stavebních úprav okolních ulic. Projekt počítá také s propustným povrchem, který umožní vsakování dešťové vody, novou zelení a úsporným veřejným osvětlením.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Závodnice aerobik klubu Zlín uspěly na druhém kole českého poháru v gymnastickém aerobiku, které se konalo ve Zlíně. Soutěže se zúčastnilo 15 klubů a představilo se celkem 210 závodních sestav. Domácí závodnice získaly několik medailí, včetně zlatých umístění v jednotlivkyních i soutěži trojic. Pro zlínský klub tak závody znamenaly řadu úspěchů před domácím publikem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.